svetlé tady přišlo nějaký pekárny, nebo co to je, co vůbec říkáte? Co vůbec říkáte?